0: v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Sános Y.
1: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
2: Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr těch nejsladších jahod.
3: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
2: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.

0: Kaufland.
1: Jsou tady.
2: Jo, jsou tady.
3: Řekni to všem!
4: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
3: Jsou ještě tady?
1: Jsou tady.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
6: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
7: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
8: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
9: V tom musí být celá liška.
10: A takže je, nabíjíme koloběžku,
11: mámě auto, i tramvaje, co mě vozí do školy.
12: No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky,
13: děkuju.
14: Vidíte nás v milionu podob, poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
15: Energie tohoto města.
16: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
17: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
18: Dance Radio.

0: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Bodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sírem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci 6+1. Vlákny vystužený rychle schnoucí cementový potěr Weberba Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na dek.cz.
2: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
6: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
7: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
8: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
7: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
9: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
10: Dance Radio.

Is it a light?

Fisher Losing It, právě teďkon Féteru na 89 a 102,9 FM. Krásné, dobré středeční ráno, máme 7 hodin a to znamená, že nám v těchto minutách startuje středeční ranní a dalo by se dneska dokonce i říct, že deštivý ranní fresh. No a pokud vás dneska překvapil dešť a nejste z toho úplně nadšení, tak vás namotivuju na to, že následujících 120 minut si budeme hrát pouze tu nejlepší taneční muziku, jako je třeba Jamie Jones a Lose My Mind. Těšit se můžete taky na Midnight Funk Love With You. Takže pokud to jenom trošku jde, užijte si středeční stávání. Přeju pohodovou a krásnou středu. Tady je Dance Radio a jsem Andy Road. A právě teď nám startuje ranní fresh. 7 hodin, 1 minuta k tomu a my jdeme na zprávy a taky na počasí. Dance Radio News. Dva lidé zemřeli v úterý odpoledne při nehodě letadla v Praze. Stroj havaroval v poli u letiště Točná. Přivolaní záchranáři našli obě oběti havárie již bez známek života. V noci na středu dorazila do Česka okluzní fronta, která přinesla déšť na většině území. Nejvyšší úhrny srážek byly ve střední části republiky, kde lokálně spadlo více než 20 mm srážek. Deštivé počasí nakonec nekončí, protože už ve čtvrtek dorazí další frontální systém. Rodičovský příspěvek vzroste od ledna o 50 tisíc na 400 tisíc korun. Pro dvojčata a vícerčata by se měla částka zvýšit ze současných 700 tisíc na 800 tisíc korun. Shodli se na tom

poslanci, kteří poslali vládní novelu do druhého kola projednávání. Počasí. Uprostřed pracovního týdne očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu místy s deštěm. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí k 20 stupňům, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Trans me.
1: I want you tonight.
0: Caress me.

0: Krásné dobré ráno, tady je středeční Dance Radio na 89 a 102,9 FM. MJ Cole, Sincere a Nero Remix. Právě teďkon taková lamaná věc, kterou jsme vlastně, nebo jednou z věcí, kterou jsme otevřeli vlastně středeční ranní fresh s datem 3. června. Dneska má svátek Tamara, takže všem dámám nosící toto jméno přejeme všechno nejlepší k dnešnímu svátku, ať mají dámy krásný den a samozřejmě ale i vy ostatní, kteří teďkon ladíte Dance Radio, ať už jste třeba na cestách, nebo jste právě teďkon vstávali a děláte si snídaní, tak vám samozřejmě ze studia Dance Radio přejeme co nejvíc pohodový středeční den. A vzhledem k tomu, že máme vlastně polovinu týdne, tak už teďkon můžeme začít pomaličku, ale jistě přemýšlet o tom, jaký bude asi nadcházející víkend, co budeme dělat. Budeme nikam na mejdán, budeme doma, pojedeme třeba mimo Prahu, pojedeme někam na nějakou chatu s kámošema, s rodinou, zagrilujeme. No, těch možností je samozřejmě spousta, my se o tom určitě v rámci středečního ranního freshe pobavíme. Co se hudby týče, tak za chviličku už budu posílat novinku v našem éteru. Mosimana a Skip the Use, pecka Ghost, bude taky Midnight Funk, Kelsch, anebo Phil Faldner. Tak krásné ráno s Dance Radiem.
1: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-upy, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
2: Máme pod palcem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 59,90 a meruňky volné kilogram za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
4: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
5: Myslím, že to bude za C. Gumák.
4: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
6: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
7: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
8: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
9: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
10: Dance Radio. Novinka.

Krásné dobré ráno, tady je Dance Radio 89 a 102,9 FM a zároveň taky ta nejlepší taneční muzika v českém éteru. Právě nám dohrál Phil Faulkner a pecka Take Me. No a vzhledem k tomu, že máme krátce po půl osmí, tak se pojďme podívat na to, jak to dneska bude vypadat s počasím. Počasí. Uprostřed pracovního týdne žádná hitparáda, dneska převážně oblačno, zataženo a převážně s deštěm. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupají k 20 stupňům a ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Nevím, jak to vnímáte vy, ale já jsem celkem tenhle ten dešť jakoby ocenil, protože ty tropy, které jsme měli v posledních dnech, to už se prostě nedalo a je občas dobrý to takhle v těch městech schladit. No ale zase upřímně, kdyby pršelo o víkendu, tak to úplně nebude slavný. Takže pojďme si říct, že budeme doufat, že do víkendu se nám to vybere a dneska, ať se to vyprší. Pojďme dál na muziku Wilkinson, Sigala, Jamie Jones, Heyman, anebo taky David Guetta společně se Sia.

0: Francouzská houseová legenda. Tohle je David Guetta společně se Sia a Beautiful People. Úžasná věc. 8 minut před 8 hodinou ranní. A vy si stále dáváte páteční, uvidíte, už přemýšlím nad víkendem, středeční ranní fresh na 89 a 102,9 FM. No, ale když jsme u toho pátku, tak samozřejmě pátek už je za rohem a před námi bude nadcházející víkend. No, vidíte to. Já už bych na ten víkend čel dál. Pojďme se podívat dál na muziku Ten Snake, Kamaket a bude taky No Folk, Lie Machine.
1: Nicky Romero. Odrzlej modílek s obrovskou zásobou muziky, kterou budeš chtít poslouchat pořád dokola. Nicky Romero a jeho show Protokol. Každou středu večer exkluzivně na Dance Radio.
2: Hi, I'm Nicky Romero. You can listen to my show Protokol on Dance Radio.
3: Dance Radio. Dance Radio.
1: Nicky Romero. Holandská superstar a to nejzásadnější z elektro a Big Room House taneční scény. Ve středu v 8 večer.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkage.cz. Sános Y.
7: Ovčí, kraví, kozí, farmáři k nám vozí, ve Vraňanech sýry voní, ještě víc než v loni.
8: Farmářské produkty z malých farem teď najdete na jednom místě, ve Vraňanech.
9: Přijeďte si nakoupit křehoučké stejky, grilovací omáčky, domácí sýry anebo zeleninu na grill i do salátu.
8: A vyzkoušejte čerstvý ovčí nebo kozí kefír z probiotiky anebo farmářský tvaroh a k tomu naše jahody.
9: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na Toyota.cz.
12: Zbavte se odolných zbytků jídla a mastnoty na vašem nádobí s tabletami Domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v Penny za 159,90. Penny.
3: Dance Radio. Dance Radio.

Lime Machine, Emu Fall a Six právě teďkon Féteru na 89 a 102,9 FM 8 hodin a vy si stále dáváte středeční ranní fresh na Dance Radio. My mezi 8 a 9 budeme hrát určitě jednoznačně to nejlepší Jack Vince, yes. Dáme si taky Basement Jacks, Rendezvous

současnou podobu párty ostrova Ibiza, tak si na to rozhodně počkejte. Cizinec s takřka 2 promile alkoholu v krvi skočil v úterý večer z pražského mostu Legií do Vltavy. Nechal se vyhecovat skupinou svých kamarádů. Nakonec ho museli zachraňovat lidé, kteří byli v blízkosti mostu na šlapadlech. Následky střetu nákladních aut likvidovali hasiči na pražském okruhu u Modletic v úterý odpoledne. Na místě se střetly 4 kamiony, jednoho zraněného řidiče hasiči vyprošťovali. Policie okruh u sjezdu z dálnice D1 ve směru na Ruzeň uzavřela. V lokalitě Janochu Temelína na Českobudějovicku začal v úterý první geologický průzkum pro možnou stavbu hlubinného úložiště jaderného odpadu. Správa úložiště radioaktivního odpadu ho zahájila vrty o hloubce 30 a 100 metrů. Počasí. Uprostřed pracovního týdne očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu místy s deštěm. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupají k 20 stupňům, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio. Dance Radio.

0: 8 hodin 13 minut k tomu, tady je středeční Dance Radio, středeční ranní Fresh s Andy Roadem. No a my se teď jdeme podívat na toho Boba Sinclaira, protože Bob Sinclair, jakožto francouzská houseová legenda, se v nejnovějším rozhovoru nechal slyšet o současné podobě Ibizy, protože v jednom live streamu na rovinu prohlásil, že ostrov totálně zapomněl na obyčejné klabery a kteří vlastně jakoby celou tuto tu slavnou kulturu původně vybudovali. Bob Sinclair totiž otevřeně pojmenoval to, o čem se vlastně mluví už dlouho, že z Bílého ostrova se stal nablízkaný korporátní stroj na peníze, kde běžný fanoušek tance nikoho nezajímá. Sinclair a nejenom on samozřejmě vidí hlavní problém v neúprosné ekonomice současné scény. Všechno je vlastně na té Ibize, ať už si řekneme, extrémně drahý, od drinku, vstupu na party, VIP zóny a podobně. A samozřejmě to navazuje na astronomické honoráře DJů. Bob Sinclair vlastně sám říká, že ty DJs si dneska říkají, čím dál tím větší rakety. No a aby kluby tyhle ty šílený náklady vlastně vůbec zaplatili a ty večírky na té Ibize byly ziskový, tak samozřejmě všechno se musí točit kolem VIP zón, kde je ten servis na jiné úrovni, je tam drahý alkohol, je tam drahý lahve za tisíce eur a takhle to vlastně teďkon aktuálně funguje. Sám Bob Sinclair říká, že ono vlastně upřímně patří spíš víc k tomu undergroundu, k tomu clubbingu jako takovýmu a prostě, že taky se nesouhlasí s těma telefonama v ruce, s předraženým alkoholem a tak dále. Jaký je z tohohle východisko, o tom se samozřejmě můžeme bavit, můžeme o tom debatovat, ale pokud stále budou ty náklady na vystupující, ať už DJ nebo jiný performery, růst a jejich agenti budou říkat dál vyšší a vyšší ceny, tak si myslím, že nějaký kompromis tady budeme hledat jenom těžce. Nicméně to, že Ibiza je předražená, to je holej fakt, ale stejně se tam každý rok sjede stovky tisíc lidí a užijou si tak nezapomenutelný party. Pojďme na muziku. Basement Jacks, Jonatas, Higo a nebo taky Becky Hill.
1: Kaufland.
2: Jsou tady.
1: Jsou tady.
3: Jo, jsou tady.
4: Jsou tady.
1: Řekni to všem.
4: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
1: Jsou ještě tady?
5: Jsou tady.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
9: Stavebniny DEK přináší mega akci. Půjčovna stavebnin DEK nyní nabízí k pronájmu akovazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin DEK platí do 12. června. Tak si půjčte akovazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na DEK.cz.
10: Podnikejte efektivně a techniku nechte na nás. V programu Datart pro podnikání získáte výhodné ceny a plnou záruku 2 roky i na iPhony a MacBooky. Vaši objednávku doručíme s Rychlart Express po celé Praze už do hodiny. Datart, partner pro vaše úspěšné podnikání.
11: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
12: Připravení na letní zážitky? K vodě i na výlety stylově a bez starostí. S letní kolekcí Speny. Osušky, sluchátka, lahve na pití i nepromokavé batohy nyní pořídíte se slevou až 57%. Speny.

Novinka Féteru Dance Radio na 89 a 102,9 FM. Tohleto je Becky Hill, Hands on Me. Úžasná věc, přesně ve středu v 8:30. No a vzhledem k tomu, že máme takovýhle čas, tak pojďme ještě jednou mrknout na počasí. Počasí. Uprostřed pracovního týdne máme zataženou oblohu a jinak to jiný asi úplně nebude, protože nás dneska v průběhu celého dne čeká oblačno, zataženo a na většině území České republiky nám bude taky místama pršet, tak na to buďte rozhodně připraveni, ať už jedete kamkoliv. Denní odpolední maxima 20 stupňů a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. My jdeme dál v rámci středečního ranního freshe na muziku. Čeká nás Mr. Belt Vezol, bude taky Major League DJs, Michael C. Canyon, Sentinel a Alesso, anebo taky Daft Punk.

8 hodin 51 minut, k tomu to je aktuální čas, ještě jednou krásné, dobré středeční ráno, tohle jsou Daft Punk, The Reset, Féteru, Dance Radio na 89 a 129 FM. 8

0: taky Michael C. se svojí odpolední show. Máme dneska samozřejmě nabitej den, budeme hrát jednoznačně tu nejlepší taneční muziku, jak říkáme 24/7 a třeba do 9. To podtrhneme, že zahrajeme třeba Klingan D, Coats a Pecku Nightlife, anebo taky Motorcycle.
1: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shield s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
6: Pak přijeďte do AutoESA.
5: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
6: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
5: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
6: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.

8 hodin 59 minut k tomu, tady je stále středeční Dance Radio na 89 a 102,9 FM. Právě nám dohrál Motorcycle S The Rush Comes právě teďkon na 89 a 102,9 FM. 9 hodin ráno, to je právě teďkon aktuální čas, to znamená, že středeční ranní fresh se přiblížil do svého absolutního finále pro dnešní den. Já doufám, že budete mít poklidnou středu, že vás dneska nic nerozhází a samozřejmě budeme rádi, když se trváte na vlnách Dance Rádia. Loučí se Andy, mějte se krásně, zítra v 7 hodin ráno zase naslyšenou. Dance Radio News. Dva lidé zemřeli v úterý odpoledne při nehodě letadla v Praze. Stroj havaroval v poli u letiště Točná. Přivolaní záchranáři našli obě oběti havárie již bez známek života. V noci na středu dorazila do Česka okluzní fronta, která přinesla déšť na většině území. Nejvyšší úhrny srážek byly ve střední části republiky, kde lokálně spadlo více než 20 mm srážek. Deštivé počasí nakonec nekončí, protože už ve čtvrtek dorazí další frontální systém. Rodičovský příspěvek vzroste od ledna o 50 tisíc na 400 tisíc korun. Pro dvojčata a vícerčata by se měla částka zvýšit ze současných 700 tisíc na 800 tisíc korun. Shodli se na tom poslanci, kteří poslali vládní novelu do druhého kola projednávání. Počasí. Uprostřed pracovního týdne očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu místy s deštěm. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí k 20 stupňům a vyukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Ty nejlepší shows z našich studií. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nejs drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Krise Sadlera. To jsme my, Dance Radio. Dance Radio.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
3: Albánie se stala oblíbenou destinací. Tato rozmanitá země je vhodná jak pro aktivní dovolenou, tak lenošení na dlouhých písčitých plážích. K výletům lákají hory a nedotčená příroda. Milovníci historie ocení množství starověkých památek, některé najdeme i na seznamu UNESCO. Gurmáni ocení zdejší kuchyni, která čerpá inspiraci ze středomořských a balkánských chutí. Díky pozvolnému vstupu do moře je Albánie ideální pro rodiny s dětmi i starší cestovatele. Třešničkou na dortu jsou necelé 2 hodiny letu, ať už z Prahy, Pardubic, Brna nebo Ostravy. Příjemné ceny jsou dalším velkým lákadlem. Proč tedy nevyužít nabídky Last Minute Léto a nestrávit prázdniny třeba v Albánii?
2: Blue! Svou vysněnou dovolenou hledejte na bluestyle.cz.
4: Máme pod palcem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 Kč měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Krásný ráno, přátelé. Od mikrofonu vás zdraví po několika dnech opět KT na frekvenci Dance Rádia. Startuje dopolední drive. Teď jsme se den neslyšeli, ale už zase budeme společně mezi 9. a 12. hodinou. Nejenom dnes, zítra a taky pozítří. Takže doufám a věřím, že máte krásný ráno. Ať už cesta pro vás je jakákoliv. A zase to počasí je nic moc, takže doufám a věřím, že budete připraveni. A pokud zrovna posloucháte a balíte se, tak určitě deštníky sebou, protože dneska je budeme potřebovat. Co vás dneska čeká, nemene 100% spoustu skvělý muziky, mám pro vás přichystáno spoustu novinek, zajímavostí a taky probereme kromě muziky spoustu zajímavých témat. Takže věřím, že budete s náma, ať už nás ladíte odkudkoliv, máme středu 3. června, svátek slaví Tamara, takže přejeme všechno nejlepší. Teď už vám letí Adriatic a Lost in the Woods.
0: Dance Radio. Dance Radio.

Přátelé, K-Motion za Generator v Etheru Dance Rádia. Máme 9.31 aktuální čas. Já doufám, že máte krásný středeční ráno ve společnosti Dance Rádia. A teď už se pojďme podívat také na prosluněnou Ibizu. Tady už je sezóna pro letošní rok 2026 v plném proudu. A spousta světových hvězd, producentů a DJů se předhání ze svojí rezidencí a taky lákají na ty line-upy, který samozřejmě budou trvat po celý léto. A není to jinak ani u producenta DJ Dom Dola, který samozřejmě odhalil sestavu hostů pro letní rezidenci, kterou má v High Ibiza, což je jeden z nejvíce navštěvovaných klubů a míst na Ibize. A právě v High Ibiza Dom Dola bude hostit vlastně každý pátek až do srpna v rámci svý noci spoustu skvělých jmen. Mezi hosty budou třeba legendární Boys Noise, Skepta, Scream, Seinfeld a spoustu dalších kolegů a jeho parťáků z hudební scény a zároveň i lidi, se kterým třeba v minulosti spolupracoval. No a ta první páteční rezidence proběhne od 5. června, což je za 2 dny, takže už tenhle ten týden, a vlastně potrvá ta rezidence do 28. srpna. Takže pokud máte rádi Dom Dola a taky si libujete v těch hostech, tak rozhodně doporučuji ho sledovat na sociálních sítích a koupit letenku a vychytat přímo jeho speciální večer. Dance Radio. Dance Radio.

0: Přátelé, miláček českýho publika, Netsky, Andromedic a skladba s názvem Out of Body, a teďka i koukala co novýho v souvislosti s Netskyem, nejenom, že všude možně koncertuje a taky hraje, tak samozřejmě tohodle týpka můžete vidět letos na spoustě festivalech, viděli jsme ho nedávno i v Praze, no a pokud Netsky jste třeba letos nechytli, tak stoprocentně tam, kde se objeví, je i třeba festival Let It Roll, a to v termínu od 30. července do 1. srpna na jezeře Most, kde právě Netsky vystoupí po boku takových hvězd jako Jason Statham, Pendulum, AMC, Kamel Crooked, Matthews, Hybrid Minds a spoustu dalších. Takže tolik Netsky, pokud samozřejmě vás zajímá cokoliv, nejenom okolo hudby a tak doporučuji sledovat jeho sociální sítě, protože tam je velmi, velmi aktivní. Za chviličku už Tom Nový a nebo taky ATB na frekvencích Dance Ráda, tak se to užijte a buďte s náma, hezký ráno.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden choduraš, pekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Bodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sírem nebo popcorn za 129,90. A Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
2: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
3: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
4: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
5: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
6: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
7: Ať svítí slunce nebo je zataženo, UV paprsky působí pořád, i přes mraky nebo sklo. Chraňte svou pokožku každý den. Například se Sundance transparentním sprejem na opalování s SPF 50 jen za 159 korun. Šetřete čas i peníze. DM vždy výhodně.
8: Připraveni na letní zážitky? Speny vždy výhodněji. Například vepřová kýta bez kosti kilo za 59,90 a květák kus za 39,90. Penny.

Come Together, opravdu nádherná, krásná, taková klubová věc. Myslím si, že při středě určitě je potřeba. No a my pokračujeme dál, už za malou chvíli se dáme další kousky. Potěším vás, třeba Paris a Fred Gain.

0: Nebude chybět ani Bob Sinclair a Stand Up. Už mezi 10. a 11. omrkanomé novinky na hudební scéně budu mít pro vás video set dne a spoustu zajímavostí. Teď už připraven Andy, aktuální zprávy, pojďme na ně s Dance Radio. Dance Radio News.
1: Cizinec s takřka 2 promile alkoholu v krvi skočil v úterý večer z pražského mostu Legií do Vltavy. Nechal se vyhecovat skupinou svých kamarádů. Nakonec ho museli zachraňovat lidé, kteří byli v blízkosti mostu na šlapadlech. Následky střetu nákladních aut likvidovali hasiči na pražském okruhu u Modletic v úterý odpoledne. Na místě se střetly 4 kamiony, jednoho zraněného řidiče hasiči vyprošťovali. Policie okruh u sjezdu z dálnice D1 ve směru na Ruzeň uzavřela. V lokalitě Janoch u Temelína na Českobudějovicku začal v úterý první geologický průzkum pro možnou stavbu hlubinného úložiště jaderného odpadu. Správa úložišť radioaktivního odpadu ho zahájila vrty o hloubce 30 a 100 metrů. Počasí. Uprostřed pracovního týdne očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu místy s deštěm. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupají k 20 stupňům, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Úžasná energie s DJem Freshem a Gold Dust na frekvencích Dance Rádia. Nesměla chybět ani tato věc. Doufám, že jste s náma, ladíte, ať už jste kdekoliv, doma, ve fitku, v autě nebo v práci. No a my už se pojďme podívat do Berlína, co se tady taky odehrálo o uplynulém víkendu. Byl tady velký, obrovský koncert kapely Metallica, kterou já naprosto zbožňuju. Metallica odjela svůj koncert konkrétně v Olympia stadionu 30. května. A proč o tom mluvím? Protože právě v rámci tohohle koncertu se stala docela ojedinělá věc. Byl totiž vytvořený nový rekord. Na show dorazilo, a teď poslouchejte, 95 tisíc fanoušků, což je nejvyšší návštěvnost koncertu v historii stadionu, nejenom. A právě rekord umožnila i unikátní 360-stupňová stage, což je prostě takovej teďka fenomén, i třeba u DJů anebo elektroniky. Právě ta 360 byla umístěna uprostřed arény, díky který bylo možné využít téměř každý místo na stadionu. A samozřejmě fanoušci si užili i trošku jiný zážitek. No a výsledkem byla obří oslava, kdy Berlín se proměnil v epicentrum světového roku a je to jako neuvěřitelný. Jsou z toho samozřejmě videa, záznamy a je to neuvěřitelný. A já bych třeba popravdě tu 360 zavedla, pokud by to bylo možné na všech koncertech, protože prostě ten koncert nemáte, že je prostě pódium a vy jste všude okolo, ale že vlastně jako opravdu můžete vidět ze všech různých úhlů. Takže nádhera, pokud by vás zajímaly záznamy, najdete toho plno na internetu, tak se to dejte.
1: We got the funk, yeah. We got the funk, yeah.

I said, who got the funk? We got the funk. I said, who got the funk?

0: loňském roce právě od London Electricity, kde se objevila i tato věc s Danny Birdem, Echoes in the Dance. My pokračujeme dál a my už se pojďme podívat opět do světa hudby. Já mám velmi hezkou zprávu, co mě teďka zaujala ve spojitosti s frontmanem kapely Oasis a také solovým hudebníkem Liamem Gallagherem. A právě Liam, musím říct, že udělal opravdu krásný krok, který si myslím, že by měla dělat celá řada umělců. A to vlastně pomoci talentovaným lidem, ale pomoci jako lidem, kteří třeba nemají takové možnosti finanční a jsou třeba jako potýkají se s finančními potížemi a tak dále. A právě na základě toho se Liam rozhodnul stát se ambasadorem organizace Brighter Sounds. A právě ta organizace podporuje mladý hudebníky a kreativce na začátku jejich kariéry a hlavním cílem je zpřístupnit ten hudební průmysl a tu hudební dráhu i lidem, kteří nemají kontakty nebo finanční zázemí nebo prostě do toho začátku spoustu těch prostředků to sežere. A právě Liam Gallagher při oznámení spolupráce zdůraznil, že umění potřebuje větší podporu, zejména pro lidi z dělnický a z nižší třídy. A právě na podporu charity věnoval do speciální tomboly desítky párů svých vyprodaných tenisek, nejmenovaný značky a ten výtěžek poputuje právě na rozvoj mladých talentů. Za mě je to krásný a smekám a tleskám. Kéž by podobný šlépek šla další, nebo šly další velký jména.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
2: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
8: Podnikejte efektivně a techniku nechte na nás. V programu Datart pro podnikání získáte výhodné ceny a plnou záruku 2 roky i na iPhony a MacBooky. Vaši objednávku doručíme s Richlard Express po celé Praze už do hodiny. Datart. Partner pro vaše úspěšné podnikání.

0: za náma a před náma už za chvíli Vintage Culture a třeba Free. Nebude chybět ani Moby a Slippin' Away. No a my se pomalinku řítíme do poslední hodinky v rámci dnešního dopoledního driveu, a to za ten 3. června. Teď už zprávy a počasí s Endym, pojďme na ně, hezký dopoledne. Dance Radio
1: News. Dva lidé zemřeli v úterý odpoledne při nehodě letadla v Praze. Stroj havaroval v poli u letiště Točná. Přivolaní záchranáři našli obě oběti havárie již bez známek života. V noci na středu dorazila do Česka okluzní fronta, která přinesla déšť na většině území. Nejvyšší úhrny srážek byly ve střední části republiky, kde lokálně spadlo více než 20 mm srážek. Deštivé počasí nakonec nekončí, protože už ve čtvrtek dorazí další frontální systém. Rodičovský příspěvek vzroste od ledna o 50 tisíc na 400 tisíc korun. Pro dvojčata a vícerčata by se měla částka zvýšit ze současných 700 tisíc na 800 tisíc korun. Shodli se na tom poslanci, kteří poslali vládní novelu do druhého kola projednávání. Počasí. Uprostřed pracovního týdne očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu, místy s deštěm. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí k 20 stupňům, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Přátelé, Alok, James Hurt, taky Superfly a skladba s názvem Why I Love You So na frekvencích Dance Rády a stále posloucháte středeční dopolední drive s datem 3. června a mě zaujala už jedno takové prohlášení a to rokový legendy Alice Cooper, který samozřejmě momentálně bylo upozorněno na takovou jako informaci, protože vlastně Alice Cooper upozornil na téma, který samozřejmě se řeší hodně v prostoru, a to používání umělé inteligence a generování a tvorba hudby a tak dále. Právě tato rocková legenda na svých sociálních sítích i v nedávném rozhovoru upozornila na teda vlastně jako na ty problémy s AI, kdy vlastně si můžete vytvořit hudbu a vygenerovat na základě už existující melodie nebo desky a můžete vytvořit vlastně úplně něco novýho, napsat si texty, napsat celý album a dokonce ji dostat i na vrchol hitparád, protože není žádným tajemstvím, že už existují neexistující umělci, kteří docela jako vévodí hitparádám a byli vytvořeni AI. No a problém je i ta, že tam není právě ta lidská emoce. Podle Coopera je to velmi znepokojující a vlastně je tady samozřejmě velký téma, otázka autorství, kreativity, těch technologií a tak dále. To AI samozřejmě už i víme, že dokáže napodobit hlasy slavných zpěváků, vygenerovat nový skladby na základě těch hlasů zpěváků a tak dále. No, je to velký téma, samozřejmě naprosto souhlasím s tím, s těmi obavami a tak dále. Otázku ale je, jestli to už je nějak jako zastavitelný, nebo jestli už to teďka se dá jako regulovat, protože ono sice reguluje nějaký jsou, ale otázka je, jestli to půjde úplně ohlídat. To je velká otázka.
1: Apka Dance Rádia. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Rádio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace DanceRadio.cz. DanceRadio.cz. DanceRadio. DanceRadio. Apka DanceRadia. A už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace DanceRadio.cz. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.

0: Další mega akci 6 plus 1. Vlákny vystužený, rychle schnoucí cementový potěr Weber Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na Dek.cz.
1: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Sános Y.

0: Service.
1: Přesně tak, spíš než party service, dneska se dáme kulturní servis, protože nás čeká spoustu zajímavých koncertů a my se na to samozřejmě dneska podíváme. Začneme v Riegrových sadech, dneska od 19 hodin se můžete těšit na partičku Vohnout. Cargo Gallery nabídne dneska Jam 26 a za mixem úplně, ale naživo dneska Slut, naše rotorány těla, 19. hodina. Těšit se můžete ale třeba i v klubu na Pink Breed of Heaven od 7:30 večer. Pokud vás to láká do Rock Café, tak tady dneska můžete vyrazit na Moody the Mute a taky do Prorok, start 20. hodina. Dnes se na vás ale těší ještě další místa, třeba Kaštan Scéna, Unijazzu, dneska Sean Feld a tak Sundown Cross, start 20. hodina. No a pokud budete mít chuť dneska vyrazit třeba i do Malostranský besedy, tak dneska Podstá Zuzany Navarové, Jazz Element, start 7:30 večer. No a doporučím třeba i dneska Cross, křižovatka 13, start 20. hodina. Dneska celá řada skvělých DJs a taky MCs, takže můžete vyrazit i do Crossu. Tolik tipy, kde se co děje, bude toho hodně, takže doufám, že nebudete sedět doma.

0: Přátelé, Avicii, Sandro Cavazza, Forever Yours, a to ve speciálním editu Teams 2016 Ibiza version. Máme 11.50 aktuální čas a já se pomalinko loučím, protože vás čeká spoustu ještě další hudby, W&W, Scooter a dáme se třeba Paula Wolforda, pak už zprávy a počasí v celu. Máme dneska středu, čeká vás taky odpoledne s Mikey mezi 14. a 18. hodinou, no a v podvečer a večer naše pravidelný pořady. Co je na programu a co by vás nemělo minout, pokud máte rádi muziku a pořádně klubovou hudbu, tak už dneska v podvečer a večer vás třeba čeká dneska in-host sessions od 18 hodin, pak taky Nicky Romero a jeho Protocol Radio Show, nebude chybět ani Oliver Heldens Help Deep Radio, taky Subgate a One Way Music Podcast i dneska představí speciálního hosta po 22. hodině a nebude chybět ani Joris Warren Spectrum. To všechno už dneska v našem éteru. Užijte si to, mějte se fantasticky, mějte hezký den a já se na vás budu těšit zase zítra.
1: Kaufland.
2: Jsou tady.
1: Jsou tady.
3: Jo, jsou tady.
4: Jsou tady.
1: Řekni to všem.
5: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
1: Jsou ještě tady?
6: Jsou tady. Wow!
7: Ovčí, kraví, kozí, farmáři k nám vozí, ve Vraňanech sýry voní, ještě víc než v loni.
8: Farmářské produkty z malých farem teď najdete na jednom místě, ve Vraňanech.
9: Přijeďte si nakoupit křehoučké stejky, grilovací omáčky, domácí sýry anebo zeleninu na grill i do salátu.
8: A vyzkoušejte čerstvý ovčí nebo kozí kefír z probiotiky anebo farmářský tvaroh a k tomu naše jahody.
9: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
13: Dance Radio. Dance Radio.
14: Scooter. W&W.

cizinec s takřka 2 promile alkoholu v krvi skočil v úterý večer z pražského Mostu Legií do Vltavy. Nechal se vyhecovat skupinu svých kamarádů. Nakonec ho museli zachraňovat lidé, kteří byli v blízkosti mostu na šlapadlech. Následky střetu nákladních aut likvidovali hasiči na pražském okruhu u Modletic v úterý odpoledne. Na místě se střetly 4 kamiony, jednoho zraněného řidiče hasiči vyprošťovali. Policie okruh u sjezdu z dálnice D1 ve směru na Ruzeň uzavřela. V lokalitě Janoch u Temelína na Českobudějovicku začal v úterý první geologický průzkum pro možnou stavbu hlubinného úložiště jaderného odpadu. Správa úložiště radioaktivního odpadu ho zahájila vrty o hloubce 30 a 100 metrů. Počasí. Uprostřed pracovního týdne očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu místy s deštěm. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupají k 20 stupňům, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: 14 slevových kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Tatra mléko polotučné v Bila klubu za 8,90 a jako Velvet od 180 gramů v Bila klubu za 139,90. Bila, to dobré začíná u nás.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
5: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
6: Pak přijeďte do AutoESA.
5: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
6: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
5: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
6: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
9: Myslím, že to bude za C. Gumák.
8: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Adite G, čili G jako guma.
10: Aditek, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditek, těsní hned.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
12: Dance Radio.

0: Ať svítí slunce nebo je zataženo, UV paprsky působí pořád, i přes mraky nebo sklo. Chraňte svou pokožku každý den. Například se Sundance transparentním sprejem na opalování s SPF 50 jen za 159 korun. Šetřete čas i peníze. DM vždy výhodně.
1: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme evonitovou tyč a liščí ohon.
2: To musí být celá liška.
3: A takže je, nabíjíme koloběžku, mámě auto, i tramvaje, co mě vozí do školy. No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky, děkuju.
0: Vidíte nás v milionu podob, poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
4: Energie tohoto města.
5: Divoká příroda a nejvyšší rakouská hora. V Národním parku Vysoké Taury uvidíte jedny z největších evropských vodopádů, Raurický prales a Grossglocknerskou silnici. Letní karta zahrnuje lanovky, koupaliště i centrum Národního parku v Mittersillu. Poznejte nedotčenou přírodu Národního parku Vysoké Taury. Léto v Salzburgsku, proto žijeme.
6: Kaufland.
7: Jsou tady.
6: Jsou tady.
8: Jo, jsou tady.
9: Jsou tady.
6: Řekni to všem.
10: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
6: Jsou ještě tady?
11: Jsou tady.
0: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
12: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
13: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
14: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
13: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
14: Co si vezmu na sebe?
13: Zalando.
15: Dance Radio.

Dance Radio News. Dva lidé zemřeli v úterý odpoledne při nehodě letadla v Praze. Stroj havaroval v poli u letiště Točná. Přivolaní záchranáři našli obě oběti havárie již bez známek života. V noci na středu dorazila do Česka okluzní fronta, která přinesla déšť na většině území. Nejvyšší úhrny srážek byly ve střední části republiky, kde lokálně spadlo více než 20 mm srážek. Deštivé počasí nakonec nekončí, protože už ve čtvrtek dorazí další frontální systém. Rodičovský příspěvek vzroste od ledna o 50 tisíc na 400 tisíc korun. Pro dvojčata a vícerčata by se měla částka zvýšit ze současných 700 tisíc na 800 tisíc korun. Shodli se na tom poslanci, kteří poslali vládní novelu do druhého kola projednávání. Počasí. Uprostřed pracovního týdne očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu místy s deštěm. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí k 20 stupňům a bioukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90 až do 9. června. Kaufland. V Jisku právě začíná výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký výběr výrobků pro váš domov i zahradu. JISK – Scandinavian Sleeping and Living.
1: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Co se nás ptáte, co je nového v Ačkách?
3: Tak teď třeba garantované jarní slevy až 100 000 korun. A k tomu výběr z více než 19 000 vozů, financování s úrokem už od 2,9% a možnost výměny vozu do 60 dnů.
2: Takže tak.
3: Volejte AAA Auto 800 110 800.
4: Máme pod palcem celou Prahu. Neztrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Půjčovna Stavebnin Dek nyní nabízí k pronájmu akovazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavebnin Dek platí do 12. června. Tak si půjčte akovazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na dek.cz.
6: Dance Radio.

0: ovšem!
1: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
0: Jsou ještě tady?
2: Jsou tady!

Excuse me, can I please talk to you for a minute? Oh, my girl.

0: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
1: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shield s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
6: Dance Radio. Two ships in the night.

cizinec s takřka 2 promile alkoholu v krvi skočil v úterý večer z pražského mostu Legií do Vltavy. Nechal se vyhecovat skupinou svých kamarádů. Nakonec ho museli zachraňovat lidé, kteří byli v blízkosti mostu na šlapadlech. Následky střetu nákladních aut likvidovali hasiči na pražském okruhu u Modletic v úterý odpoledne. Na místě se střetly 4 kamiony, jednoho zraněného řidiče hasiči vyprošťovali. Policie okruh u sjezdu z dálnice D1 ve směru na Ruzeň uzavřela. V lokalitě Janochu Temelína na Českobudějovicku začal v úterý první geologický průzkum pro možnou stavbu hlubinného úložiště jaderného odpadu. Správa úložiště radioaktivního odpadu ho zahájila vrty o hloubce 30 a 100 metrů. Počasí. Uprostřed pracovního týdne očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu místy s deštěm. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupají k 20 stupňům, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio. Dance Radio.

0: krásný od Polko, Matrix a Future Bound, Baby Blue, Magnetic Ice, to je nestárnoucí zlomená hitovka. Vy samozřejmě ladíte taneční odpoledne s váma opět Michael C. až do 18. Tento týden, ve všední den, je to naposledy, zítra v pátek mám volno, takže rozhodně čekejte trošku změnu, bude to Milan a taky Andy Road. Spolu se slyšíme v sobotu mezi 13. a 16. za Terku a já vám teď pošlu třeba Who, Sam Francisco, Let It In, Digitalism, jejich Infinity Lost Frequencies a Duke Dumonta jeho Lovin. 100% si to užijeme. Teď taky pozvánka na naše ranní vysílání s Nidance Radio.
1: Ran Fresh, nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7. až 9. hodinou poslouchej Ranní Fresh Dance Radio s Andrewem. Porce těch nejčerstvějších informací nejen ze světa taneční muziky. Dance Radio. K tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je Ranní Fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.
2: Kaufland.
3: Jsou tady.
2: Jsou tady.
4: Jo, jsou tady.
5: Jsou tady.
2: Řekni to všem.
5: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
2: Jsou ještě tady?
3: Jsou tady.
6: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
7: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý vůz.
6: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
7: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
3: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
8: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
9: Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr těch nejsladších jahod.
10: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
9: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.

0: Parádní taneční muzika, tady jeden z Radio Duke Dumont, Your Love It, máme středu 3. června a Tamarám přejeme jen to nejlepší k svátku, tohle je váš den, budeme k tomu hrát nejlepší taneční playlist, který naleznete v aplikaci nebo taky na danceradio.cz. Co vám nabídnu za chvíli, třeba Chrisa Avantgarda, jeho Concrete Professional, Fred Again, dorazí s pohodovkou Adore You a dáme třeba i skvělou novinku. Alesso se tentokrát velmi nečekaně spojil s Pendulum, legendární tou bandou a vznikla poměrně zajímavá záležitost. Fate vysídáte hned po reklamě, no a Alesso samozřejmě je jedním z headlinerů festivalu Beats for Love, kde tahle ta parádní pecka 100% zazní už v létě. Tak pokračujeme na Dance Radio.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Novinka.

0: My jsme Dance Radio, hrajeme nejlepší taneční playlist. Bea Never Know Love, to je velmi zajímavý hudební tip pro vás, protože tahleta nadějná britská zpěvačka navazuje na nedávný debutový album emotivním songem, který se jmenuje právě Never Know Love. V novince sází Bea na své největší přednosti elegantní a silný vokál a taky upřímný texty. Doporučuji poslechnout, i když to není úplně taneční záležitost. Od nás další dance music. Parádní poslech v celou Andy a další zprávy.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Sános Y.

Fifth Avenue Shares.

Dva lidé zemřeli v úterý odpoledne při nehodě letadla v Praze. Stroj havaroval v poli u letiště Točná. Přivolaní záchranáři našli obě oběti havárie již bez známek života. V noci na středu dorazila do Česka okluzní fronta, která přinesla déšť na většině území. Nejvyšší úhrny srážek byly ve střední části republiky, kde lokálně spadlo více než 20 mm srážek. Deštivé počasí nakonec nekončí, protože už ve čtvrtek dorazí další frontální systém. Rodičovský příspěvek vzroste od ledna o 50 tisíc na 400 tisíc korun. Pro dvojčata a vícerčata by se měla částka zvýšit ze současných 700 tisíc na 800 tisíc korun. Shodli se na tom poslanci, kteří poslali vládní novelu do druhého kola projednávání. Počasí. Uprostřed pracovního týdne očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu místy s deštěm. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí k 20 stupňům a ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Tady jeden z radio, nejlepší taneční muzika pro vás. Letošní klimatologický jaro v Česku bylo, pozor, nejsušší od roku 1961 a zároveň 8. až 9. nejteplejší, i když se vám mohlo zdát, že venku takový horko není. Statistiky mluví jej jasně. V průměru bylo 9,5 stupně a napršelo v úhrnu 89 mm. Pokud by to někoho zajímalo, tak víc informací samozřejmě dohledá online na českým hydrometeorologickým úřadu. Teď další taneční muzika.
1: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Zbavte se odolných zbytků jídla a mastnoty na vašem nádobí s tabletami domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v Penny za 159,90. Penny.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Kaufland.
6: Jsou tady.
5: Jsou tady.
7: Jo, jsou tady.
8: Jsou tady.
5: Řekni to všem.
8: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
5: Jsou ještě tady?
9: Jsou tady.
10: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky. Odložená, splatnost, faktur. Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
11: Dance Radio.

Jsme Dance Radio. Česká kamenice ožije už od zítra festivalem. Město zaplní víc než 40 hudebních jmen, a to v čele s Tata Boys, Red Zedem nebo Gufrau. Pokud byste chtěli vyrazit, tak vězte, že tahleta akce si zakládá na pestrosti vedle koncertů, proto nabízí třeba sousedský brunch nebo společný, a teď bacha, koukání do blba. To bych se docela zúčastnil. Historický centrum, přilehlej park a taky koupaliště městečka obklopenýho českým, švýcarským ožijou kulturou a taky komunitníma akcema pro všechny generace. Šestý ročník vedle zmíněných headlinerů nabídne třeba i Lunatic, Bert & Friends nebo Zrní. Opravdu zajímavá sestava. Pokud byste chtěli tedy vyrazit na netradiční místo, na festák, takový menší, rodinný, komunitní, tak máte možnost. Od nás další muzika, pojďme na to.

0: Jsme Dance Radio. Karlovarský festival oznámil skladbu letošního oficiálního programu. V němž nabídne celkem, pozor, 37 filmů, z toho 15 debitů. Festival taky odhalil český zástupce v programu. V hlavní soutěži Karlovarského filmového festivalu se poprvé objeví filmy ze Švýcarska, Kypru nebo taky Barmy, tedy Myanmaru. Česko v hlavní soutěži zastoupí novinka Šimona Holého Čika Čeka, Slovensko potom film Pramen Ivana Ostrovského. Vyrazíte, pokud byste chtěli se slyšet Pivarech na Mejdanu, tak budu hrát ve čtvrtek 9. července. Na tradičním party místě u Termálu. Těším se. Další taneční muzika, my jsme Dance Radio.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden chodura, špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Bodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sírem nebo popcorn za 129,90 a olma, florian nebo míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
2: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc

0: se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Ať svítí slunce nebo je zataženo, UV paprsky působí pořád, i přes mraky nebo sklo. Chraňte svou pokožku každý den. Například se Sundance transparentním sprejem na opalování s SPF 50 jen za 159 korun. Šetřete čas i peníze. DM vždy výhodně.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.

cizinec s takřka 2 promile alkoholu v krvi skočil v úterý večer z pražského mostu Legií do Vltavy. Nechal se vyhecovat skupinou svých kamarádů. Nakonec ho museli zachraňovat lidé, kteří byli v blízkosti mostu na šlapadlech. Následky střetu nákladních aut likvidovali hasiči na pražském okruhu u Modletic v úterý odpoledne. Na místě se střetly 4 kamiony, jednoho zraněného řidiče hasiči vyprošťovali. Policie okruh u sjezdu z dálnice D1 ve směru na Ruzeň uzavřela. V lokalitě Janoch u Temelína na Českobudějovicku začal v úterý první geologický průzkum pro možnou stavbu hlubinného úložiště jaderného odpadu. Správa úložiště radioaktivního odpadu ho zahájila vrty o hloubce 30 a 100 metrů. Počasí. Uprostřed pracovního týdne očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu místy s deštěm. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupají k 20 stupňům, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio.

0: Nejlepší taneční playlist. Jsme Dance Radio. Parta českých seniorů v podání Lenky Termerový, Oldřicha Kajzera, Jana Vlasáka, Petra Kostky a taky Dany Sislový si vyrazí na pronajatém katamaránu po řeckých ostrovech s vědomím, že je to již nejspíš naposledy. Jan Svirák s pěti švestkama hledá důstojný konec života a taky začátek nový éry bez otce. Do kin vstoupila tahleta důchodcovská komedie, která ovšem nedostává vůbec dobrý recenze, ale trefuje cílovku. Lidi na něj chodí. Uvidíme, jestli na něj vyrazíte i vy. Z Dance Radia ale k vám poletí další taneční servis. Super poslech!
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
3: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
4: To musí být celá liška.
5: A takže je. Nabíjíme koloběžku. Mámě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
6: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky. Děkuju.
7: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
8: Energie tohoto města.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
12: Stavebniny DEK přináší mega akci. Plastové výsuvně kyvné střešní okno Roto R79 v trojskle v rozměru 74 na 118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na DEK.cz.
13: Často se nás ptáte, co je nového v Ačkách.
14: Tak teď třeba garantované jarní slevy až 100 000 korun. A k tomu výběr z více než 19 000 vozů, financování s úrokem už od 2,9% a možnost výměny vozu do 60 dnů.
13: Takže tak.
14: Volejte AAA Auto 800 110 800.

Hrajeme nejlepší taneční muziku. Olivia Rodrigo za pár dní vydává nový album. Nechte se naladit singlem The Cure, ve kterém hledá lék na zlomený srdce. Nová deska se bude jmenovat You Seem Pretty Set for Girl So In Love. Po velmi úspěšném tracku Drop Dead přichází další ochutnávka ze třetí studiovky. Tentokrát se jmenuje The Cure. Chytlavá píseň se dočkala taky poměrně poutavýho videoklipu z kartonové nemocnice, kde se Olivia snaží zoufale najít lék na svoje zlomený srdce. Možná vám bude mluvit z duše. Každopádně všechno na streamech, pokud jste fanoušky. Můžete vyrazit i na turné. Praha tam chybí, ale nejblíž je Amsterdam, Mnichov nebo Londýn. Taneční muzika pokračuje, za chvíli další hudební tip.

0: Dance Radio.
1: I've been lying.

0: Francouzský producentský duo Offenbach se opět vrací a patří k nejúspěšnějším exportním jménům tamní elektronické scény, a to s víc než 5 miliardama streamů na kontě. Novinka od nich se teď jmenuje For the Floor a vznikl tak remake ikonický rokový hymny z počátku tisíciletí od kapely Star Sailor. Offenbach tuhletu původní melodii zahalili do klubového hávu a ucházejí se o vaši přízeň, všechno naleznete online. Uvidíme, jestli se dostane i na Dance Radio. Hrajeme další taneční muziku, jsme nejvíc taneční frekvence.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Podnikejte efektivně a techniku nechte na nás. V programu Datart pro podnikání získáte výhodné ceny a plnou záruku 2 roky i na iPhony a MacBooky. Vaši objednávku doručíme s Richlard Express po celé Praze už do hodiny. Datart. Partner pro vaše úspěšné podnikání.

Dva lidé zemřeli v úterý odpoledne při nehodě letadla v Praze. Stroj havaroval v poli u letiště Točná. Přivolaní záchranáři našli obě oběti havárie již bez známek života. V noci na středu dorazila do Česka okluzní fronta, která přinesla déšť na většině území. Nejvyšší úhrny srážek byly ve střední části republiky, kde lokálně spadlo více než 20 mm srážek. Deštivé počasí nakonec nekončí, protože už ve čtvrtek dorazí další frontální systém. Rodičovský příspěvek vzroste od ledna o 50 tisíc na 400 tisíc korun. Pro dvojčata a vícerčata by se měla částka zvýšit ze současných 700 tisíc na 800 tisíc korun. Shodli se na tom poslanci, kteří poslali vládní novelu do druhého kola projednávání. Počasí. Uprostřed pracovního týdne očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu místy s deštěm. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí k 20 stupňům a vyukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Tady jeden z rádia a hrajeme parádní taneční playlist. Hilary Duff se vrací a rozhodla se znovu kompletně naspívat a taky moderně přearanžovat svoje největší popové hity z teens éry. Pokud jste Hilary měli v té době rádi, tohle možná je hudební tip pro vás. Taky chtěla získat plnou kontrolu a vlastnický práva nad svýma nejznámějšíma písněma, který v dětství a dospívání nahrála pro vydavatelství Hollywood Records. A tak vzniklo mini album Mine, který obsahuje přepracovaný verze jejich hitů, tedy předělala věci po vzoru třeba Taylor Swift. Můžete poslechnout všechno je online, minimálně na streamech. Další taneční muzika pokračuje, jsme Dance Radio.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Často se nás ptáte, co je nového v Ačkách.
4: Tak teď třeba garantované jarní slevy až 100 000 korun. A k tomu výběr z více než 19 000 vozů, financování s úrokem už od 2,9% a možnost výměny vozu do 60 dnů.
3: Takže tak.
4: Volejte AAA Auto 800 110 800.
5: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
9: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na Toyota.cz.

Tady je Dance Radio. Barry Can't Swim, Return to Bebo, to je můj další taneční tip pro vás, protože skotský producent a DJ Barry Can't Swim, který patří k nejvýraznějším novým jménům na globální elektronické scéně, představil skladbu Return to Bebo. Jde o jeho specifický zvuk, který citlivě kombinuje euforický house, jazzový prvky a taky silný hudební příběh. Můžete poslechnout, já vám to 100% doporučuju. Možná je na frekvenci Dance Radia velmi brzy. Další taneční muzika, tady je přímo pro vás. We'll be right back.

0: Poslouchali jste naše taneční odpoledne, díky za to, já se loučím. Budu to opět pro vás v sobotu místo Terky, zítra zaskočí Milan a v pátek za mě Andy Road. Tak si to dejte, dnes taky skvělý program, dáme si Enhanced Sessions, Nicky Horomera, Olivera Heldense, DJ Subgate a Jorise Vorna. Užijte si to a v sobotu Féteru Dance Radio, čau!
1: Jsou tady.
2: Jo, jsou tady.
3: Řekni to všem!
4: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit,

0: I domácí sýry anebo zeleninu na grill i do salátu.
1: A vyzkoušejte čerstvý ovčí nebo kozí kefír z probiotiky anebo farmářský tvaroh a k tomu naše jahody.
0: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
1: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
2: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
1: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
2: Co si vezmu na sebe?
1: Zalando.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz. Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
6: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
7: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
8: Myslím, že to bude za C. Gumák.
7: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditek G, čili G jako guma.
9: Aditek, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditek, těsní hned.
10: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Sános Y. Dance
11: Radio. Dance Radio.
12: Live from the Enhanced Studios in London.

turn up the bass.

0: Krásnou středu všem, 22. hodina odbyla, je tady další vydání One Way Music Radio Show společně se mnou, se Subgatem. A já vás zároveň provedu i tou nadcházející hodinkou, tentokrát to bude set z narozenin Studia 54, které přednedávnem oslavili významné jubileum, a to čtvrtstoletí, během kterého se toho v tomhletom klubu a jeho okolí stalo opravdu nemálo. Těch historik je spousta a spousta, nějakou z nich si třeba řekneme v nadcházejících to vstupech. Teď už si pojďte dát úvodní záležitost z mojí dílny, z dílny kolegy Tomase Syna s názvem Your Mind, Your Soul, která spatřila světlo světa na našem domovském labelu One Way Music, a určitě doporučuju se na záležitosti z toho vydavatelství mrknout třeba na Beatportu. Já jsem Subgate, vy posloucháte One Way Music Radio Show.
1: One Way Music Radio Show.

0: Radio Show.
1: Záležitost Your Mind, Your Soul na našem labelu One Way Music z mojí dílny a z dílny kolegy Tomase Syna právě dohrála. V podkresu už můžete slyšet libozvučné tóny mýho setu z 25. narozenin Studia 54, které proběhly v polovině dubna a kde se představili rezidenti tohoto klubu a zajímaví hosté. Musím říct, že během mého působení, tuším, který je datováno rokem 2008 nebo 2009, se ve Studiu 54 nebo od té doby stala celá řada zajímavých událostí, ať už to byly nezapomenutelné večírky a spousta legrace, ale především to bylo vystoupení zajímavých hudebních interpretů, mezi který patřil například Maceoplex, Lexley a celá řada dalších. A myslím si, že tím posledním byl Alex Kenji, který vystoupil letos i v Radosti FX. A postupně, pokud budete bedlivě sledovat stránku facebookovskou Studia 54, tak můžete odhalovat další a další sety, který si mimo jiné budeme i představovat zde v rámci One Way Music Radio Show, tak teď už pojďme k muzice. This is One Way Music Radio Show.

Doufám, že vás set ze studia 54 a 25. narozenin v podání mojí maličkosti baví a že si ho užíváte plnými doušky, ať už jste kdekoliv. My se teďka podíváme na to, je to takový pravidelný letno-jarní okénko, kde se co děje v rámci festivalů. No a pomalu, ale jistě začíná užívat i programová část plzeňského festivalu Bolevák, který proběhne v průběhu července, respektive v té druhé polovině. A určitě se podívejte na zajímavý line-up, kde vévodí například Gary Beck, můj velký techno oblíbenec, a ožívá taky i festival Unity Rage, který se odehrává 17. 18. 7. V Kralupech nad Vltavou. Fríčkovej festiák se skvělým konceptem a se skvělým line-upem a letos ho budu součástí společně s kolegou Tomasem Synem. Mrkněte se, oba dva ty festiáky, byť lehce menšího formátu, jsou opravdu skvělí a stojí za vaší návštěvu. My jdeme na další muziku v podání mýho setu ze Studia 54.

0: are listening to One Way Music Radio Show.
1: Tak, pravidelný okénko, kde se můžeme v nejbližší době vidět a slyšet, máme zde. Ten první gig, kde se můžeme potkat v nejbližší době, proběhne za 2 týdny a kousek v libereckém klubu Bunkr, kde vystoupím společně s lokálním supportem a následovat bude vystoupení na otevíračce Karlovarského festivalu Beats for Love, další vystoupeníčko zpět v Karlových Varech na závěrečce Karlovarského festivalu. No a následovat budou zmiňovaný openery Unity Rage, Bolevák a samozřejmě nebude chybět ani festival Mácháč. Tak to je nějaký základní výčet z toho, kde se můžeme v průběhu měsíce a půl vidět a slyšet. No a my už jdeme pomalu jistě do finále dnešní One Way Music Radio Show.
0: This is One Way Music Radio Show.

Jsme v závěru dnešního vydání One Way Music Radio Show. Doufám, že jste si tu hodinku společně s mojí maličkostí, ať už hudebně či moderátorsky, užili a doklepejte hezky ten pracovní týden, no a hlavně si užijte ten víkend, který se kvapem blíží. Mějte se moc krásně, poslouchejte dobrou muziku a zase za týden na vlnách Dance Rádia. One Way Music Radio Show. Ciao. You are listening to One Way Music Radio Show.

Dance Radio.

Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.